jede, jede Pardion, jede, jede Šalamón, jede, jede celé naše rytířstvo. Vaši dceru krásnou, jako

0: Kohoutek a Slepička vyšli si spolu do obory na oříšky. Kohoutek chtěl spolknout i jádro, aby to Slepička nevěděla, ale jádro mu zůstalo v krčku.
1: Běž honem, Slepičko, přines vody, nebo umřu.